0: Freehorn.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
3: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Kninu proslavljena veličanstvena pobjeda u Domovinskom ratu. Posjetitelje oduševio vojni spektakl na nebu. Cijela Hrvatska i dalje pod crvenim alarmom. Drastično padaju vodostaj rijeka. Neke bi mogle i presušiti. Novi ruski napad projekta.

0: Kde sme ono stali?
1: Samo moment. Písma ide. Suzerno soli, sumr v okruvách,